Ježíš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.

na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž, podlouhá léta, znamení víry.

někdo se bál, tak mlčel jak pěna a jiný zpíval svý vězeňský blues. Vemte mi hlas a budu psát, vemte mi pero a budu hrát, vemte mi všechno a budu snít, ale mou víru tu nedám si vzít. Co je člověk? Jen prach a hlína,

zmiň, draho, kam Ježíš, nejvzácnější, co mám, draho, kam Ježíš, nejvzácnější, co mám. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž ve lněném oděvu, boky přepásané třpitivým zlatem z úfazu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas, oči jak ohnivé pochodně, jeho paže a chodidla jako lesknoucí se bronz a hřmot jeho hlasu jako burácení zástupu. Drahokam.

je nade mnou, protože mě pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mě uzdravit lidi zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým. Propustit zdeptané na svobodu a kázat Pánovo

slunce nad lesem. Dívka s malým černým psem dovádí a běží úvozem.

krásne voní les. Na stráni kvete bílý řez. A ja, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naše zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě.

jej pokoušeli přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vstekle proti ní křičeli. Pokusili se jí zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.